0: co bude dělat, když si to štěně vezme?
1: No, tak, to se trošičku demolovali, ale... Poslízlou potvoru.